novinky na Fresh Radio.

Flash moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generální

0: Našimi partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Přijdu do baru.

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečím na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky. Dělám stojky.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Víkend na chatě. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Na svoje věci fokus, žádná možnost, jenom posun, sežeru to jako korpus, tělo, mysl, duch, rovnováha, to je bonus, a tak jsem to cítil,

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: Hany.
1: 4 dny, 1 město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Letní rande, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Yes, all we care about is some party, keeping them good vibes in the air.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muziky.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
0: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí. Počasí.
3: Dobré ráno, 6.00 na hodinkách právě teď, středa 8. července. Možná si říkáte, když jste se dneska zbudili, že toto není léto a ani zdaleka se to léto nepodobá, tak zatím ne, ale buďte v klidu, předpověď počasí je taková, že ještě než skončí ranní Bon Appetit, bude venku slunečno. Jasno, pardon. Tak aby bylo mezi náma jasno. Jasno pak bude až do konce dne, to znamená obloha bez mráčku, maximální teploty 22 až 24 stupňů Celsia, na horách dneska do 19 stupňů.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: A dobré středeční ráno, taky pro vás máme připraveny i fresh zprávy. Sraz historických vozidel ve Velké Polomy přilákal desítky letitých aut a motocyklů, které se v neděli sjeli právě do Velké Polomy nedaleko Ostravy na 33. sraz historických vozidel, který se letos konal po dvouleté přestávce. Účastníci srazu se pak vydali na okružní jízdu po blízkém okolí, během níž plnili posádky i nejrůznější úkoly. Policisté odvolali pátrání po 28letému muži z Frýdku Místku, který v sobotu večer odešel ze svého zaměstnání v Karviné a od té doby se s ním nepodařilo navázat jakýkoliv kontakt. Policisté po něm od soboty pátrali, přičemž měli podezření, že by mohl být v ohrožení života. V pondělí pak požádali veřejnost o pomoc při pátrání po něm, které včera odvolali. Muž byl vypátraný živý a zdravý, informovala v úterý odpoledne bez bližších podrobností policejní mluvčí Nikol Bočková. No a přesuneme se taky ke sportu. Skvělá zpráva z All England Clubu. Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou z Japonska porazila 7-6 a 6-4 na sety. Gratulujeme.
0: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: No a koukáme na silnice, to bychom nebyli my, kdybychom to neskontrolovali hned takhle brzo ráno, 2 minuty po 6. hodině. Pozor si dávejte, pokud tedy zrovna budete projíždět Družstevní ulicí v Třinci, kde osobní auto srazilo cyklistu. Na místě je sanitka i policie a dopravní nehodu vyšetřuje. V tuto chvíli se na ulici Družstevní v Třinci 100% zdržíte. Další informace, co se na cestách děje a neděje ve středu, nám můžete posílat na naše WhatsApp nebo telefon. Poní číslo 77337136.
0: Doprava?
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
9: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
8: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

Danny Blake, to je dobré ráno. 6 hodin, 13 minut, aktuální čas, posloucháte raní Bon Appetit, Honza Pernický vás zdraví. Monika Dudová tento týden na motorce se svým mužem jeli do Chorvatska, tak snad si to užívají. A snad je v Chorvatsku tepleji než tady u nás, protože u nás dneska ráno to rozhodně nevypadalo, že by měl být červenec, že by vůbec mělo být léto. A prosím vás, buďte v klidu, je to jenom takový jako styčený prstík, jo, protože jinak teploty dneska v maximech do 24-25, dobře, ani to není úplně moc, ale na obloze by odpoledne neměl být ani mráček, to znamená, že tady z tohoto nečasu, tady z tohoto sichrava se opravdu Ostrava probudí tak za dvě hoďky do krásného jasného dne. Tak snad to vyjde, to uvidíme, to si necháme ještě jakoby v záloze, kdyby náhodou. Ale pozor, meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu varují před další vlnou veder, která by už měla přijít příští týden. A teploty by opět měly atakovat vysoké 30-stupňové hodnoty. Sice už ne 37-38, to už sedít nebude, díky bohu, to bylo něco neskutečného, ale těch 31 stupňů dost pravděpodobně příští týden klidně naměříme. Tak s tím počítejte, pro jistotu si kupte ten větrák, který jste si nekoupili stejně jako já, dořešte tu klimatizaci, kterou jste nedořešili stejně jako já a připravte se na to, že prostě léto teprve přichází, jo? Že ne, že by jako končilo, to vůbec ne, je 8. července, tak jenom ať s tím počítáte. My tady na Prešimce budeme minimálně snažit hrát i něco, co by v létě mělo hrát rozhodně, takže třeba nový Joel Corey a jeho Whisper už za chviličku jako fresh track si dáme tady véteru Fresh Rádia. Dobré ráno, teď ještě Ed Sheeran a jeho poslední velká pecka Azizam, kterou mimochodem připravoval v Indii. Tady to máte, dobré ráno.

0: Jasper, je to opět něco, co se mu rozhodně povedlo, o tom asi žádná. Je to letní hit a podle mě to bude ještě hodně rezonovat éterem Fresh Rádia. Dobré ráno přejeme. Jak už jsem říkal, dneska počasí sice úplně z rána nevypadá na to, že by mělo být jaké bohu extra léto, ale opak je pravdou. Dámy a pánové, Český hydrometeorologický ústav dokonce dneska varuje před tím, že byste se na sluníčku mohli klidně i spálit. Jo? Tak jako počítejte s tím, že sluníčko bude, nebo reálně by mělo být. Uvidíme, jestli to vyjde. Možná už teď plánujete, co budete dělat o víkendu. Je středa, takže ono se to jako vybízí. Víkend je víceméně za rohem. A my vás zveme společně s Dinoparkem právě do Dinoparku tady u nás v Ostravě, protože v sobotu vysíláme právě živě z tohoto Dinoparku. Na místě bude náš kolega Ondra Turda, Marek Urbanec, taky Aleš Brůna a bude celé živé vysílání probíhat právě ze zmíněného Dinoparku od 11 do 16 hodin. A tak si říkám, že je to vlastně... že to vlastně asi není náhoda, že zrovna v Dinoparku mezi dinosaury bude vysílat Turda, Aleš, Marek, ještě možná chybím já a byli bychom dokonale kvatro. Tak uvidíme, jak to klukům půjde. Nicméně pro vás je to podle mě super pozvánka jít se podívat na to, co ostravský dinopark nabízí. A že těch věcí opravdu je, třeba robotické mládě dinosaura, které i samo od sebe chodí, čůrá a tak dále. Myslím, že to rozhodně stojí za to jít se podívat. No ne? Tak nechám to na vás, jaký si uděláte víkend. Za chviličku třeba Zara Larsson, tady v éteru Fresh Rádia a vraním Bon Appetit a mnohem dalších více skvělých hitů. Tak buďte s námi, pěkné ráno přeje Honza Pernický.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a

0: pokud se nepletu, tak z Francie. Je to dost možné, jako Fresh Track právě teď dohrává. Dobré ráno, 6:30. My se teď ale z Francie a z Česka a z Ostravy konkrétně přesuneme do Bolívie, protože tam se stal takový jeden mistrovský. Dámy a pánové, pozor, pozor. Ta Monika začíná chybět mému jazyku hlavně. Dobré ráno, pojďme tedy do té Bolívie, jak jsem zmiňoval, jak jsem avizoval. Muž totiž, farmář 80-letý, který musel na operaci, neměl čím svou operaci zaplatit. Ano, je to velká škoda, je to líto, je nám to všem líto, teď si říkáme, tak jak to dopadlo s mužem, který neměl na operaci, určitě to skončilo blbě. Tak pozor, ne, vlna solidarity opravdu přišla a přišla přímo naproti 80-letému farmáři z Bolívie, protože ten nakonec operaci podstoupil, proběhla v pořádku, muž je zdravý a doktorům zaplatil opravdu velmi originálně, jo. Doktor, který ho operoval, dostal slepici a kuře. Tak, proběhla internetem krásná fotka, kde doktor drží slepici i kuře v ruce, vedle něj stojí 80-letý farmář a všechno skončilo happy endem. Teď si říkám, jestli by vůbec něco takového bylo možné třeba i tady. Si řeknete, pardon, zrovna nemám na tuhle operaci, ale víte co? Mám na zahradě krávy. Dojí mléko. Tak proč by ne? Proč by to nemohlo být, jo? Tak zkuste to, až pojedete na fejdy nebo třeba do fakultní nemocnice v Porubě, tak třeba vám to vyjde. Nám teď ale vychází playlist Fresh Rádia, vychází to i bez Moniky, tak uvidíme, třeba to zvládneme. Alo, Khalid právě teď a dobré ráno vám přejeme.
1: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

nebo přejeme, ono to úplně nesedí, když teď mluvím v množném čísle, protože ano, už jsme zmiňovali, že Monika Rudová tady tento týden není, takže tady válčíme a bojujeme sami a dneska tomu nebude jinak. Nebojte, ale to, co tady každé ráno je povinností, to zůstane povinností i dnes.

0: A tady mou povinností je oznámit Jukebox.
1: Jukebox Fresh Radio. Pošli hlasovku 77 337 136.
0: Zahrajeme cokoliv, kamkoliv, kdekoliv a pro kohokoliv, protože jukeboxy jsou přesně o tom. Pokud tedy někomu chcete udělat radost nebo někomu poslat přání k narozeninám, k svátku, zkrátka cokoliv, tak klidně právě teď dejte vědět. Zavolejte nebo napište nebo pošlete hlasovku na náš WhatsApp 77 337 136 a nebojte se, budete playlist Fresh Radio diktovat jen a pouze vy. Těším se na to, jukeboxy startují už za malou chvilku, tak pojďte.
1: Jukebox Fresh Radio.

0: Pošli hlasovku 77 337 136.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
1: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
0: Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza Pernický. I heard what you said.

Přesně týden. Přesně týden od dnešního dne chybí do vystoupení 21 Pilots v rámci festivalu Colorsop Ostrava, které pokud se nepletu, že vystupují ve středu, teď si nejsem jistý, ale je to dost pravděpodobné. Je to potvrzené dokonce. 21 Pilots právě teď v éteru Fresh Rádia a my už je příští týden opět budeme mít tady v Ostravě. Je to fajn, je to super, doufám, že se potkáme. Teď ale pojďme na tu pozitivnější věc celého tohoto klání, této hodiny. Jukebox Fresh Radio. To jsou Jukeboxy, dobré ráno přejeme všem, kteří poslouchají Fresh Radio a právě teď společně s námi cestují právě třeba do práce. Dobré ráno, taky píše Verča z Frýdku Místku, přála by si zahrát něco rychlejšího, nejlépe od Becky Hill a bude to pro všechny, kteří dneska musí do práce. No a že jich je? To si nemyslete, že když jsou prázdniny, že se nepracuje, naopak, makáme. Podívejte se na mě třeba, jak držu právě teď. Tak jo, za 10 minut 7, jukeboxy jsou nachystány, Becky Hill a Sony Fodera právě teď taky, posíláme to Verči a vy buďte s námi i nadále. Jsme Fresh Radio a teď už jukeboxy. Ale možná bychom si ještě mohli ty piloty nechat hrát, jo, to by bylo fajn. Příští týden ve středu, nezapomeňte, v rámci Colors of Ostrava.

0: Metropolitní rádio. Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: 7 hodin právě teď, dobré ráno v Metropoli. Jak dneska bude? Asi se ptáte, my vám odpovíme. Možná to teď tak nevypadá, ale opravdu bude jasno, bez mráčku. Teploty ty nejvyšší od 22 do 24 stupňů Celsia. Pozor, teploty v noci kolem 15, takže ideální možná na spánek. Na horách teploty do 19.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: A pěkné ráno, 7 hodin právě teď a máme pro vás připravené taky další fresh zprávy. Desítky letitých aut a motocyklů se v neděli sjeli do Velké Polominy daleko Ostravy na 33. sraz historických vozidel, který se letos konal po dvouleté přestávce. Účastníci srazu se pak vydali na okružní jízdu po blízkém okolí, během níž plnili posádky nejrůznější úkoly. Policisté odvolali pátrání po 28letém muži z Frýdku Místku, který v sobotu večer odešel ze svého zaměstnání v Karviné a od té doby se s ním nedařilo navázat kontakt. Policisté po něm od soboty pátrali, přičemž měli podezření, že by mohl být v ohrožení života. V pondělí pak požádali veřejnost o pomoc při pátrání po něm, které včera odpoledne odvolali. Muž byl vypátrán živý a zdravý, informovala v úterý odpoledne právě bez bližších podrobností policejní mluvčí Nikol Bočková. No a přesuneme se také na Wimbledon. Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále známého turnaje. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou z Japonska porazila 7-6 a 6-4 na sety. Gratulujeme.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: A nebyli bychom to my, kdybychom neskontrolovali taky to, co se děje na silnicích v Ostravě i kolem ní aktuálně. Já to nechci zakřiknout, ale je všude klid. Nebourá se, policisté nikde zatím prý nestojí, je to všechno na pohodu, tak si tu středu užijte i na cestách, prosím pěkně. Kdyby cokoliv, tak dejte vědět 77337136, to je telefon a WhatsApp tady k nám do studia Fresh Rádia.
0: Doprava?
1: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
5: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
6: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, Beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh.

0: Teraní Bon Appetit. Doufám, že právě teď je období a chvíle, kdy snídáte, kdy si dáváte něco dobrého, protože ono jako snídaně je základ dne, že jo? Bez snídaně se nikam nemá chodit. Mě by schválně zajímalo, co máte na snídaně, co máte na talíři dneska ráno vy. Protože já jsem na snídaní jako víceméně dobře. Dal jsem si croissant s sýrem, hodně sýru. A musím říct, že dneska to jako úplně ideálně bodlo. Schválně mě zajímá, jestli u vás vyhrává slaná nebo sladká snídaně. Tak se pochlupte. 77337136, to je náš WhatsApp. Klidně pošlete hlasovku, ale dejte vědět, co máte na snídani nejradši vy. To je téma dnešního dne.
1: WhatsApp 77337136.
0: A nebojte, na takovou jednu snídani vás klidně můžeme pozvat, pokud v pátek vyhrajete finále kvízu naopak, protože i dnes budeme hrát o 2000 korun do... Nechte se překvapit, kam, ale snídaně, ta sladká, to rozhodně být může. Tak buďte s námi. Dobré ráno!

0: I tohle se dává také snídaně. Tohle byl Kellyn a taky jeho Hannah Montana. 7 hodin 21 minut. Dobré ráno. Dobré ráno. U nás vede jednoznačně snídaně ve stylu míchaných vajíček se slaninou a čerstvým chlebem. Bez toho nezačne den. Teda já bych jenom v prvé řadě chtěl, Katko, vědět, kde na to berete ráno čas. Jo? Protože já představa, že bych si měl dělat míchaná vajíčka s čerstvým chlebem. A co tam bylo ještě? Slaninou? No jasně, tak musím stávat ve 3. Dobře, díky moc. Tohle byla Katka. Potom píše náš starý, dobrý, známý Tomáš. A ten mě teda moc jako překvapil, protože podle fotek vím, že Tomáš je jako chlap. Tak píše, já jsem spíš na sladké. Ovesná kaše s banánem, medem a skořicí je moje jistota. Prosím. Cítím se být podveden lehce, jo? Dobře, pojďme ještě tady. Jsem z Moravy, jsem z Brna, takže občas i domácí pomazánka a čerstvé pečivo. To je teprve snídaně. Výborně, zástup Brňáků nás poslouchá, díky za to. Tento názor je asi fajn, může být, pomazánky jsou super. Já jsem si mimochodem dával pomazánku teď na Beats for Love, na chleb, normálně jako chleba, pomazánka, tvarůžková myslím byla. A teda 80 korun krajíc jako blázena byla výborná, to se musí nechat. Poslední zkaz tady přišel od Kamila, jsem řidič kamionu, takže většinou jen bageta a velká káva na benzínce, ale když jsem doma, dám si míchaná vajíčka. No jo, míchaná vajíčka prostě asi obecně vedou, to se shodneme, ale pozor, nejsou míchaná vajíčka jako míchaná vajíčka, ne každý je umí připravit, já jsem tady spíše pro tu řidší variantu, jo, lehce řidší, musí to jako nesmí to téct, ale nesmí to být jako strouhanka, rozumíte mi, jo, raději řidší než suší. Jo, to je jako můj názor, ale opravdu jako pozor, míchaná vajíčka ne každý umí, to se prostě jako shodneme. Takže pokud je umíte, je to v pohodě, udělejte si je klidně, pokud ne, tak si dejte třeba jenom rohlík se sýrem, to už nechám na vás. Každopádně se nasnídejte, protože ono to je velmi důležité se ráno nasnídat, ať ten den potom odsýpá o něco lépe. Tak dobrou chuť a za chvilku posíláme další hity.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
9: Dab FM anebo apka.

0: to místo, do kterého si můžete zajít s naší 2000 a můžete ji v klidu utratit. Klidně i na tu snídani, kterou jsme před malou chvilkou řešili. Vaše názory byly spíše smíšené, takže ani se nedá říct, že by byla většina frešáků pro sladkou snídani, ani se nedá říct, že by byla většina frešáků pro slanou snídani. Asi jsme to čekali, protože 100 lidí, 100 chutí, ale do Čokobos si podle mě zajde úplně kdokoliv. Tento týden v Pízu naopak hrajeme právě o 2000 korun do tohoto krámu, kde si koupíte toho tolik, já nevím, ale třeba palačinky, káva, mnohem, mnohem více, než já jsem tady teďkom dokázal říct, jo? Je to úplně jednoduché, včera už se do pátečního finále dostala Veronika, uvidíme, kdo se do finále dostane taky dnes, protože kvíz naopak bude, to slibujeme a jak už jsem avizoval, 2000 korun do Chocobos, tedy do našeho nového partnera máme pro vás připraveno. A teď je úplně jednoduché nad tím přemýšlet, chápu, vidíte ty palačinky s čokoládou, vidíte spoustu Nutelli, vidíte prostě to, jak si cpete pusu sladkým jídlem. Ano, ale ještě předtím musíte proto udělat jednu velmi důležitou věc a to je dovolat se do studia, jakmile zazní ten známý signál, který všichni znáte, který spouští kvíz naopak. Tak jenom tak připomínám, že bude a bude za chvilku. Tak buďte s námi. Dobré ráno, Rihanna právě teď.
1: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Ráno má chutnat. Bon appetit!

0: je na telefonu. Haló, haló.
1: Ahoj, ahoj, Rostia.
0: Čau, Rostio, odkud voláš, co?
1: Z Ostravy.
0: Z Ostravy, no výborně, tak to je, to je, to je krásný. Tak prosím tě, Rostio, máš rád čokoládu?
1: No,
0: pozor, já jsem se teď nedávno dozvěděl, že někdo má maminku a ta maminka nemá ráda čokoládu, jo?
1: Třeba má ráda jiné věci, no.
0: Třeba jo, třeba ano. Hele, Rosťo, je to jednoduché. Položím ti 10 otázek, ty na ně musíš odpovědět špatně. Když to tedy zvládneš do jedné minuty, jsi v pátečním finále a tedy hraješ o 2000 korun do Chocobos, OK?
1: OK, OK.
0: Výborně. Rosťo, hrál jsi někdy kvíz naopak?
1: A jo, přiznám se, hrál.
0: No, výborně, tak snad to půjde jako po másle, jo? Připraven, můžeme jít na to?
1: Dobře, jsem připraven.
0: Jdeme na to.
2: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Tak, Rostíku, kolik noh má člověk?
1: 20.
0: Správně. Jaký festival bude příští týden v Ostravě?
1: On ten, Štěrkova pro muzika.
0: Ano, to je správně. Jaké je hlavní město Slovenska?
1: Oslo.
0: Kdo vynalezl žárovku?
1: Ty.
0: Ano, proč Noé postavil archu?
1: Aby se mohl pochlubit, že má něco většího než ostatní.
0: Výborně, kdo objevil Ameriku?
1: František Palacký.
0: OK. Jaké číslo následuje po čísle 6-7?
1: 24.
0: Výborně, je velryba savec nebo ryba?
1: Savec. Ryba.
0: Tak ano, ano, ano, ano, jsme zpátky, slyšíme tě, ano, výborně. Kolik barev má semafor?
1: 20.
0: Hele, a poslední, kde se nachází hrad Karlštejn?
1: V Slovensku.
0: Ano, výborně, výborně. Tak hele, jako bylo tam malé škobrtnutí?
1: No, já jsem úplně zaváhal, teď říkám si sakra, co je vlastně správně, co je špatně, že?
0: No právě, právě, jako my tam vždycky dáváme ten chytáček, že jo? Bez toho by to prostě jako nešlo, to je jasné. Ale ty si to zvládl, takže já bych jako udělal, že zrovna u té velryby jako vypadl signál, jo? Takže v pohodě.
1: Jo, díky.
0: Prostě víš co, jako bylo tam, byla tam výluka na signále, jo?
1: Taky mi to sem tam vypadává, takže
0: jo, no právě, takže v pohodě. Hele, Rostio, velká gratulace, si v pátečním finále, prosím tě, v pátek zhruba v tomto čase buď připraven na telefonu, protože je dost možné, že 2000 korun do Choco Boss vyhraješ právě ty.
1: Dobře, budu připraven, budu šavit.
0: Hele, když teda jako čokoláda, tak na jaký způsob, jak máš čokoládu nejradši?
1: Zmrzlinka, klasická čokoláda, nějaká rozpuštěná na nějakém pečívku nebo na nějakém dezertíčku, tak upečení.
0: Tyjo, já asi musím končit, já si musím jít koupit něco sladkého teď. Ty jsi mi udělal takovou chuť na to.
1: A to já se držím zrovna pustu, abych právě, kdybych náhodou vyhrál, tak si mohl dopřát.
0: No, vidíš, tak třeba se to štěstí na tebe usměje. Hele, tak jo, prostě měj se krásně, třeba
1: taky,
0: pátek.
1: Taky.
0: Ahoj, čau.
1: Jasně, mějte, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, no a zítra kvíz naopak pokračuje. Pokud se chcete přidat do finálové dvojice Rostia a Veronika, tak nezapomeňte, i zítra zhruba v tomto čase hrajeme kvíz naopak.
2: Kvíz

0: I takhle tanečně letně hraje Fresh Radio 7 hodin 54 minut. Mám takovou jako zprávu až ze zahraničí od Moniky Rudové, že se s náma možná za chvilku i spojí. Tak pokud vás zajímá, jak na tom Monča právě teď je, kde je ta druhá půle ranního vysílání, ranního Bon Appetitu, tak za chvilku se to rozvíte. Po zprávách se přesuneme letem světem za naši Monikou Dudovou. Ano, Monikou.
1: Monika Dudová v ulicích Metropole. Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Počasí.
1: Pěkné ráno, 1:01 v Metropoli. Dneska nejvyšší teploty od 22 do 25 stupňů Celsia. Bude jasno po celý den, večer teploty v noci kolem 15 stupňů, na horách 19.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: A pěkné dobré ráno, 8:02 k tomu připraveny pro vás, máme také další fresh zprávy. Desítky letitých aut a motocyklů se v neděli sjeli do Velké Polomy nedaleko Ostravy na 33. sraz historických vozidel, který se letos konal po dvouleté přestávce. Účastníci srazu se pak vydali na okružní jízdu po blízkém okolí, během níž plnili posádky nejrůznější úkoly. Akce se vyžádala opět spoustu nadšených fanoušků. Policisté odvolali pátrání po 28-letém muže z Frýdku Místku, který v sobotu večer odešel ze svého zaměstnání v Karviné a od té doby se s ním nedařilo navázat kontakt. Policisté po něm od soboty pátrali, přičemž měli podezření, že by mohl být v ohrožení života. V pondělí pak požádali veřejnost o pomoc při pátrání po něm, kterou včera odpoledne odvolali. Muž byl vypátrán živý a zdravý, informovala o tom v úterý odpoledne policejní mluvčí Nicole Bočková. No a přesuneme se také do Wimbledonu. Když tam postoupila Karolína Muchová. Poprvé v kariéře se dostala na Wimbledonu do semifinále. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou z Japonska porazila 7-6 a 6-4 na sety. Gratulujeme.
0: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: A taky stále jsme i připraveni informovat naše řidiče tady na Ostravsku a okolí o tom, jak to vypadá na silnicích. Pozor si dávejte v tuto chvíli v Dolním Benešově u Hřiště. Zhruba před 15 minutama tam stála policie a měřila, tak aby ten radar nezachytil náhodou i vás. Opatrně, jakékoliv další informace potom můžete nadále posílat na náš telefon nebo WhatsApp přímo tady k nám do studia 77337136.
0: Doprava? Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Weekend, 8 hodin, 10 minut, dobré ráno přejeme. Navazujeme spojení, pozor. Pozor, už to chytám. Halo, Moni, halo!
1: Jasně, dobré ránko, my jsme teď v Pule. Čekáme na snídani a po snídani budeme pokračovat v cestě. A vypadá to, že dneska bychom z Chorvatska mohli přejet na... nebo do Itálie, případně do Rakouska, uvidíme, kolik toho stihneme. No a pak ještě jedna noc někde a pak hurá domů.
0: Jak hurá domů, jako? Jak hurá domů? No tak jako, není to krása, není to paráda. Monika Rudová právě teď v Pule čeká na snídani, tak to je život. To je normálně, to je život, co by jeden záviděl. Tak dobrou chuť směrem do Itálie, tam už bude, pokud se nepletu, letos po třetí, dobře, fajn, může být, Rakousko a pak už domů. Tak takhle je to o Monice Rudové, ptali jste se na ní dneska ráno, kde vlastně je, co se děje, proč tady sedím sám. Tak tohle je vysvětlení, Monča je se svým drahým mužem na motorce na dovolené. Teď si jako tak představuju, jak jedou spolu na té motorce. Monča papíry na motorku nemá, takže Monča sedí na té jedné motorce s tím svým mužem. Já bych moc nesnídal teda, Moni. No ne, tak nechám vás být. Dobrou chuť, dejte si, najeste se, užijte si dovolenou a hlavně se mi tady vrať zdravá a plná úsměvu. Tak. Dobrou chuť.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
0: A teď je gasolína třeba právě i pro Monču do Puly, pro rádio, ať to hezky odřídí, a pro vás, pro frešáky, co posloucháte. Pěkné

0: V Ostravském dynoparku už víte, už jsem to před chviličkou zmiňoval, rád to zmíním ještě jednou. Fresh Radio totiž přímo v sobotu bude živě vysílat z dynoparku v Ostravě. Bude tam náš Ondra Turda, Marek Urbanec, Aleš Bruna a bude to dinosaurská jízda, bych řekl. Pokud to chcete být, tak jak už jsem ráno zmiňoval, tak klidně můžete, protože my v tuto chvíli budeme rozdávat volné vstupy právě do Ostravského dynoparku. To znamená, že klidně své milé ratolesti můžete vzít se sebou, bude to moc hezké odpoledne, věřte tomu. Navíc to bude o dost hezčí odpoledne už jenom díky tomu, že tam bude Fresh Radio se svým živým pojízdným studiem a budeme živě vysílat přímo z areálu Dinoparku. Jak vstupenky do Dinoparku Ostrava vyhrát, vám řeknu za chviličku, protože my v této hodince, nebo respektive do konce této hodinky, budeme o volné vstupy soutěžit. Je to jednoduché, připravte si mobilní telefony a na někoho se určitě usměje štěstí. Takže nad rámec tento týden rozdáváme. Tak se to užijte, za chviličku řeknu více.
1: Mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
1: Ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
10: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Parku v Ostravě vám klidně zařídíme. To není problém, jsme Fresh Radio, dobré ráno přejeme. A jak už jsem sliboval, tak i učiním. Dvakrát volný vstup do Dinoparku v sobotu, tady u nás v Ostravě. Může být kohokoliv z vás, kdo zavolá na signál a ukáže, jak dělali dinosauři. Je to jednoduché, vlastně nic velkého po vás nechceme. Penízky máte ušetřená, ještě si užijete zábavu v Dinoparku, kde mimo jiné v sobotu budeme živě vysílat. Bude tam Marek Urbanec, Aleš Bruna, Ondra Turda a bude to prostě super jízda s Fresh Radiem. Tak kdo chce se do Dinoparku dostat, volejte právě teď.
1: Volej do studia 77 337.

0: FM, všem, kteří posloucháte Fresh Radio, ranní Bon Appetit a taky dobré ráno přejeme komu? Halo, halo.
1: Dobré ráno, Tereza u telefonu.
0: Teresko, dobré ráno, odkud voláš, prosím?
1: Z Ostravy.
0: Z Ostravy, výborně, takže do ostravského dinoparku to bude, co by kamenem člověk dohodil. Super, je to, hele, je to jednoduché, my v sobotu vás zveme do dinoparku, právě teď můžeš dostat dvě vstupenky, ale pozor, jo, je tady ale, malé ale.
1: Ano.
0: Chci slyšet toho nejlepšího dinosaura, tedy ptám se, jak dělali dinosauři. Jsi, jako takhle, jsi připravena nám to ukázat? Po případě máš u sebe někoho, kdo by ti pomohl?
1: Já si myslím, že dcera by to zvládla.
0: Opravdu?
1: Zkusíme
0: jak se,
1: to.
0: Jak se jmenuje dcera?
1: Vivian.
0: Vivian, tak zdravíme Vivian, to je moc hezké jméno. Tak dobré ráno Vivian, slyšíme se, halo, halo.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Tak co, ukážeš nám Vivi, jak dělali dinosauři?
3: Jo.
0: Tak pojď, ukaž.
1: Tak zařvěk dinosaury.
0: No, ale tak ten byl. Ten teda byl. Výborně, tak počkej. Tak hele, Vivi, jednu vstupenku máme, ty ji dostaneš určitě, ale my chceme, aby i maminka ukázala, jak dělali dinosauři.
1: Yeah. Tak jo, tak jste připraveni?
0: My jsme nejvíc připraveni.
1: Tak jo, tak...
0: No, tak dobře. Výborně, výborně. Holky, obě dvě byste jako dinosauřice skvěle uspěli, teda klobouk dolů. Tleskám. Tleskám. Získáváte od nás dvě vstupenky na sobotu do Dinoparku v Ostravě. Moc si to užijte, je to tam moc super. A navíc ještě k tomu všemu tam budeme i my, Fresh Radio, a bude to perfektní. Tak jo, hele,
1: super.
0: Holky, vydržte na telefonu, dořešíme zbytek mimo éter a užijte si to. Ahoj!
1: Ahoj, taky ahoj.
3: Ahoj.
0: Ahoj. No, tak krásně děláme radost. Před víkendem budeme radost dělat i zítra. Nejen kvíz naopak, ale i zítra nějaké volné vstupy do ostravského dinoparku. Tak buďte s námi.
4: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
5: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno

0: Will Smith, 8 hodin 40 minut, dobré středeční ráno přejeme. Meteorologové sice říkali, že dneska sice nebude úplně že vedro, ale krásně bude odpoledne, dokonce nebe bez mráčku. Tak si to užijte, protože to léto, tedy minimálně dneska ráno, vůbec nevypadalo jako léto. Tak snad se to počasí opět umoudří. Něco mezi bychom chtěli, třeba 27 stupňů, úplně ideálně, to by nám bohatě stačilo. Jaké máte plány na dnešní odpoledne? Klidně dejte vědět na náš WhatsApp 77337136. Kdybyste přece jen žádné plány neměli, tak odpočívejte doma. Při středě si myslím, že se to náramně hodí. Večer si dejte dramíky v podobě Fatal Terror, tedy pokud vám nestačily dramíky a jiné beaty na festivalu Beats for Love. Mimochodem za týden startuje další festival, o tom asi nemusím mluvit, tak s tím počítejte, asi se připravte na to a jak říkám, kdybyste chtěli průpravu, tak dneska večer Fatal Terror Show opět v éteru Fresh Rádia. Za chvilku ještě nový Joe Corey, nebo taky ATB a Topek, to všechno stihneme na Freshi ještě v rámci ranního Bon Appetitu. Zdraví Honza Pernický.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků z

0: 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Hauspro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Růžový sloň. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Fresh Radio.

Calvin Harris, Regan Bowman a taky Fresh Radio. Dobré ráno přejeme. Calvin Harris, už je to týden, co vystoupil v Ostravě, doslova do písmene za barákem nám tady zahrál jeden z nejdražších a nejúspěšnějších DJů na světě. Byla to jízda, společnost se sice dělí do dvou skupin, ale co je jasné, je to, že jsme měli šanci a možnost vidět něco, co prostě jen tak někomu se na světě nepoštěstí. Calvin Harris v Ostravě, to by bylo, další festivaly se blíží, já znova připomínám, že v pátek tady bude Dance Colors of Ostrava. Budeme řešit vychytávky, různé typy, na co si na Colorsech zajít a hlavně, jak přesně Super Colorsy letos budou. Ty startujou už za týden, tedy příští týden ve středu, vystoupí hned rovnou 21 Pilots a my vám v pátek v rámci ranního vysílání z vysílání Colors of Ostrava nabídneme třeba, jak už jsem řekl, vychytávky, anebo taky možná i vstupenky na tento festival. Tak pokud byste měli zájem, tak rozhodně poslouchejte. Nejen v pátek, ale poslouchejte i dále Fresh Radio, protože dneska pochopitelně nekončíme. Ba naopak pokračujeme dále. Jirka Javorský, Siesta a také odpolední rychlá rota v podobě Marka Urbance a Mikaeli. To všechno tady dneska v éteru Freshe bude. Já se loučím, Honza Pernický se na vás bude těšit opět zítra. Ještě to musíme zvládnout sami, Monča v Pule, tak uvidíme, kde bude zítra, snad se nám ozve. Do té doby se mějte krásně, skládejte básně a Eurosummer od Zary Larson a Shakiry právě ještě teď. Ahoj zítra!

0: jede i na DAB+. A v celém Česku. Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dobré ráno, 9 hodin v Ostravě, dneska teploty od 22 do 25 stupňů Celsia v maximech, jasná obloha, v noci teploměr klesne zhruba k 15, na horách dneska 20 stupňů.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: No a pěkné dopoledne taky se zprávami, které pro vás máme připraveny, je 9 hodin. Policisté odvolali pátrání po 28-letém muži z Frýdku Místku, který v sobotu večer odešel ze svého zaměstnání v Karviné a od té doby se s ním nedařilo navázat kontakt. Policisté po něm od soboty pátrali, přičemž měli podezření, že by mohl být v ohrožení života. V pondělí pak požádali veřejnost o pomoc při pátrání po něm, které včera odvolali. Muž byl vypátrán živý a zdravý, informoval o tom v úterý odpoledne bez blížších podrobností policejní mluvčí Nikol Bočková. Sraz historických vozidel ve Velké Polomy přilákal desítky aut a motocyklů. V neděli se sjeli tak do Velké Polomy nedaleko Ostravy na 33. sraz historických vozidel, který se letos konal po dvouleté přestávce. Účastníci srazu se pak vydali na okružní jízdu po blízkém okolí, během níž plnili posádky nejrůznější úkoly. Tato akce si opět vyžádala spoustu zájemců a fanoušků. No a přesuneme se taky na sport, a tedy úplně konkrétně do Wimbledonu. Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále tohoto turnaje. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou z Japonska porazila 7-6 a 6-4 na sety. Gratulujeme.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: A kontrolujeme taky dění na silnicích v Moravskoslezské metropoli, tedy tady u nás v Ostravě a okolí, kde jezdíte z práce do práce, zkrátka kamkoliv. Děkujeme za to, že nám hlásíte dopravní informace. Pozor si dávejte podle Mirka v Dolním Benešově u Hřiště. Zhruba před hodinkou byl spatřen policejní radar. Tak ať vás nezměří, ostatní informace klidně posílejte nadále po celý den na naše WhatsAppové a telefonní číslo 77337 1036. Jezděte opatrně a s Freshem.
0: Doprava?
1: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Fresh Radio.

0: Fresh.
1: Vyslyšela mě jeden příspěvek a na to jsem se tě chtěla zeptat. Ty tím, že jsi tam byl dva dny po sobě, jestli jsi na to narazil, že tam někde se prodává, a mě to pobavilo, jestli je to pravda nebo ne, párek v rohlíku za 9 korun?
2: No, 9,90, ano. Je to pravda.
1: Takže normálně párek v rohlíku za 9 korun.
2: 9,90.
1: No. Nebo 9,90, dobře, 10 korun. Jako to je no. Psycho.
2: No psycho to je.
1: Tam musí být, jak to tam vypadá? Šel jsi kolem toho?
2: Ne,
1: jsou tam fronty?
2: Ne, nešel.
1: To jsi měl zčeknout.
2: Já třeba jako úplně nepůjdu na festival, abych si dal párek v rohlíku. Jo?
1: A já bych si dala. A jakožto matka na rodičáku, já bych tam stála a dala si hned 3.
2: No to je přesně ono, no. A víš, a už bys byla naštvaná, vyhodila 30 korun.
1: Byla bych najezená, dobré.
2: A já jsem si dala 30 deka masa za 300, jako.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Když se na hudební scéně objevili Two Unlimited, měli spoustu následovníků. Italskou podobou bylo trio Capella, po kterém zůstaly taneční hity jako Move On Baby, You and Me nebo Move It Up, na které se pravda už trošku pozapomíná. Ale kdo by zapomněl na hit z roku 1993 You Got To Let The Music? Kdo tehdy pařil v 90. letech, ho prostě musí znát.
0: Alešův Old School.

0: Fresh Old School.
1: Na Fresh Radio.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Dab FM anebo apka.

Milénium Lumíra Moškovského. Australsko-britské duo Body Rockers v roce 2005 přichází se skladbou I Like The Way. Sexy vokál, rockový nádech

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava.

0: 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: JJ.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí.
2: Jde k nám.
0: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Oslavit výročí svatby stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré středeční dopoledne, chvilku jsem přemýšlel normálně, ještě, že nám to tady počítač vypisuje, co je dneska za den. Na cestách jedna komplikace v Ostravě na Rudné, směrem z Ostravy na Havířov, jakoby. Na mostě přes Ostravici, to znamená kousek za tím mostem, který ještě do nedávna byl zavřený, nebo zavřený, opravovali ho, i když samozřejmě jich tam opravovalo více. Takže jednoduše řečeno, tam je nějaká benzínka AMV, mám pocit, tak zhruba na té úrovni, kousek za ní možná, ne, kousek před ní, dvě osobní auta.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Tak, dáme si jednu zkušenost s mou vlastní včerejší, která opět potvrzuje to, že obvodní doktor, já nevím, jako nevím, jestli nechci házet všichni do jednoho pytle, ale co, stala se mi taková věc, nevím přesně, jak to pojmenovat, protože ani doktor neví. Zřejmě minulý týden, jak pořád běháme venku, tak jsem se trošku připekl, aniž bych to tušil na hlavě, jakože pod vlasy. Takže mě už tak týden pekelně bolí vlasy, ale jako to zní zvláštně, že vás bolí vlasy, ale mám pořád pocit, jako by mě někdo tahal za ty vlasy. Takže cokoliv mít hlavu nehrozí, účes nehrozí a tady trpím, protože si musím samozřejmě nasazovat sluchátka a to taky není žádná příjemná záležitost. Nicméně, včera jsem se teda odhodlal, že zajedu k obvodňákovi, aby mi řekl, co mi je. Tak jsem mu to poslal a jako již tradičně, já mu udělám reklamu, on je tady z okolností kousek pár ulic vedle nás, pan doktor Drost. Naposledy, když jsem se díval do karty, jsem u něj byl v roce 2015 tam bylo datum, takže 11 let jsem nepotřeboval obvodňáka, protože já tam nechodím, já vím, že on... A už tehdy, jak jsem odcházel, si pamatuju, dodnes jsem říkal, už tam v životě nepůjdu, protože nemá smysl. Protože jsou lidé, kteří chodí k doktorovi s nějakou blbostí a to si myslím, že na nich většinou ti obvodňáci fungují. Ale když máte nějaký zvláštní požadavek, no tak mu to řeknete a co, on si sedne a začne to hledat na Google, ne? Tak to si říkáte, tak jako si dělá prd. Ne, myslel to naprosto vážně. Aby po nějakém 3-5minutovém hledání a konstatování tichem řekl, ale já nevím, co vám je. Říkám, tak super, to jsem potřeba slyšet. Tak mě vyšetřili krev, jsem v pohodě, zdraví všechno, jenom prostě nikdo neví, co mě je. Tak doufám, že to tak nějak odezní. Partnerka říkala, že mám ne úpal, ale úžeh, že to je asi horší varianta a že ta kůže asi nahoře na hlavě nějak dostala zabrán, aniž bych to tušil. Ale ten pocit, že jdete k obvodňákovi, který vám řekne, ale já nevím, to fakt chcete zažít. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: JJ na Fresh Radio.

Dalo by se říct, že v některých věcech jsme světoví dávno předtím než zbytek světa, protože aktuálně třeba New York řeší téma, jeden mrakodrap se jim tam trošku prohýbá a houpe, no to tady v Ostravě už jsme měli před 30 lety, to jako to známe. Navíc ta stavba vlastně bývalé socky je teďkom v už variantě hotového projektu a už se na to možná dokonce snad i dělá, že to přestavují. Ale normálně by mě zajímalo, jestli, nebo jaký na to třeba máte názor, pokud jste místní, jestli byste šli do toho baráku bydlet s vědomím, že všichni víme, že prostě kdysi dávno, když hodně foukalo, tak se nahoře ten barák trošku hýbal a tak podobně. Já nevím, já bych do toho asi nešel, i když to vypadá luxusně na těch studiích a modelech a asi to taky bude vypadat v reálu, ale ta minulost, ta je prostě v hlavě pořád. No a co v New Yorku? V New Yorku se zjistilo při rekonstrukci jednoho z mrakodrapů, že mu hrozí zřícení. Takové drobné zjištění, oni začali rekonstruovat jeden z mrakodrapů, který tam stojí od 60. let. A při prohlídce a vůbec, nebo už při práci, hle, řečeno, tak v patrech mezi 20. a 26. třeba zjistili, že ty patra se totálně prohýbají. Různé ty výstuhy a podobné věci, že jsou dávno popraskány. No prostě vypadá to, že z rekonstrukce bude najednou demolice, takže aktuálně probíhá evakuace těch obyvatel i blízkého okolí, ale jako evakuovat mrakodrap, to je jak evakuovat jednu vesnici, že jo, tam je lidi. A zajímavost na závěr, ten barák před nedávnem sloužil jako kanceláře firmy Pfizer. Já myslím, že tohle co naznačuje, že jo. Fresh.

0: Jedna z událostí, která se tady u nás řešila už týdny předem, bylo setkání politiků v Ankaře, které konečně proběhlo včera. U nás se hlavně povídala situace, tak pojede tam ten prezident, nebo nepojede, nebo tam pojede na truc, no, myslím si, že vyhrála varianta číslo 3. A už je tady takový jakoby první výstup z toho, co se zatím stihlo udát, a ten je trošku schizofrenní, bych řekl, protože na takové jakože neoficiální večeři, takovém setkání těch lídrů, byl jak český prezident Petr Pavel, tak i český premiér, tuším, Andrej Babiš. A zatímco prezident se vyjádřil, že se hovořilo spíše o samozřejmě válkách, zbrojeních a podobných věcech, tak Andrej Babiš řekl, ne, to vůbec nie je pravda. Prý se konverzovalo o lehkých tématech, jako o fotbalu, nebo filmu, nebo jídla. No tak teď se vyberte, kde je ta pravda, že jo? To je prostě, dneska se člověk nedozví vůbec nic jistého, ani od prezidenta, ani od premiéra.
1: Fresh Radio.
2: Five days on the

0: Doprava. Doprava.
1: Tak, co tady máme? 3 minuty, 2 minuty do 11. hodiny. A nová nehoda, jo, ještě pořád platí upozornění, pokud náhodou jedete v Ostravě po Rudné směrem na Havířov, tak na mostě přes Ostravici před EMVkou se řeší následky nehody. A teď jedna nová záležitost, která mě inspirovala na to se podívat ještě někde jinde. Takže máme nehodu v Bašce, tady u na Frýdecku, akorát tam ty cesty nejsou moc popsány, je to kousek vedle veřejného sportovního hřiště. A navíc je to ještě nehoda, taková nehoda, nenehoda, protože se tam řeší cyklista. Nicméně, když jsme v Bašce, tak samozřejmě máme sezónu letních dovolených a Baška voda, známe chorvatské letovisko, tak jsem se schválně podíval, protože někteří nás ladí i v Chorvatsku. Jak to vypadá tam? A normálně v celé pobřeží kolem Bašky vody, aktuálně bez nehody, jediné co, tak je trošku kolona, pokud pojedete směrem z Makarské na teď mi Tučepy, to jsou obojí dvojí velmi známé destinace, takže mezi Makarskou a Tučepy aktuálně čekejte kolony, jinak se tam jezdí asi evidentně krásně, když tam není žádná bouračka.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: JJ, aneb trocha sarkazmu, ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Tak, mám ještě jednu čerstvou zprávu z aktuálně běžícího summitu v Turecku, která se tak trošku dala očekávat po té, co v noci, už vlastně no včera večer se objevily ty zprávy, že opět v tom průlivu, nebo průplavu tady lépe řečeno, byly nějaké útoky na lodě, které už měly volně plavat. Tak teď právě vyjádřil Donald Trump prohlášení, příměří s Iránem skončilo a opět se bude bojovat. No, tak jako, já myslím, že to je přesně podle jeho plánu. Fresh Track, novinka na Fresh Radio.

0: Mám tady jednu zprávu od vás, které v podstatě tady frčí jakože nejvíc, bez ohledu na to, jestli máme nějakou otázku nebo ne. A to je doprava, nebo spíš upozornění, kde byste mohli něco zaplatit. Tak doslova do písmene, jak to přišlo. Doprava, pomlčka Petřvald, hlavní cesta, klasicky čerti v černém kodiaku berou za cokoliv. Jsem přemýšlel chvilku na tou frází, berou za cokoliv. No jo, neprovokovat, čím méně provokovat, tím více ušetřit.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Gopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Gopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. GopyOstrava.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Na chviličku zamíříme do našeho hlavního města. Konkrétně část Praha 3 instalovala dva grily, elektrické grily pro veřejnost. Vyšlo to na 800 tisíc, už to je celkem jakože na zvážení, takže jeden gril zhruba 400 tisíc. A funguje to tak, že přijdete, pošlete SMSku, která stojí stovku a můžete hodinu grilovat. Já k tomu mám hned několik ale, protože provozní doba toho grilu je, píšu tady celoročně, no už vidím, jak někdo v prosinci bude grilovat, i když na druhou stranu při vhodné kombinaci s pozbuzujícím alkoholem si myslím, že to půjde. Provozní doba 10 až 16, jo, to je většina lidí v práci, představa, že si odskočíte takhle z polední pauzy na grilovačku, to nestihnete. Nevím, proč to nemají dala, ale se na druhou stranu chápu, že se asi chtějí vyhnout, aby tam nedělali večer lidé halo, halo, až moc. Ale 400 tisíc za jeden grill? No tak jasně, jako je tam grill, je k tomu nějaké prostě upevnění, pak tam musí být nějaký systém na to placení SMS-kou a podobně. Něco musí zůstat samozřejmě i tomu, kdo to postavil, něco málo těm úředníkům, že aby to schválili. No jako asi adekvátní částka. Akorát do toho potom bude uklízet, že? To je takové trošku možná nejisté.
1: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Posloucháš Fresh Radio!

0: Pár dnů zpátky jsem na nějaké telce zase chytl můj oblíbený, několika pokračující filmový zážitek zvaný Ocean's Eleven, to znamená Dannyho parťáci v češtině, že jo? Kde v hlavních rolích elita Hollywoodu, včetně Brada Pitta, o něm právě teď bude chvilku řeč, protože zase jiná mega událost posledních dnů, svatba umělé inteligence zvané Taylor Swift. A jeden z hostů byl právě Brad Pitt se svou Iman, se kterou tvoří pár už neoficiálně 4 roky, ale právě teď to už oficializovali tím, že dali společné fotky, označili se a tak dál. Ale co mě zaráží, tak milý Brad, kterému už táhne na 60, ne-li lehce přes, tak vypadá tak na 25-30. Jako jak oni to ti herci dělají, jo, to je život. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
1: Dab FM anebo apka.

0: Dáme si informaci, kterou myslím si, že hlavně budoucí maminky už dávno ví, ale já jsem to objevil teprve teď a vůbec jsem překvapený, kolik se dneska platí za porod dítěte, jinak řečeno rodičovský příspěvek, tak byl právě dnes zvednut na 400 tisíc. Teď přemýšlím, jestli my jsme dostali za dítě 30. Měl jsem počkat, já to vím celou dobu, měl jsem počkat, zbytečně, protože jsem si ty děti dělal.
1: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Doprava.
1: Doprava. Jedna nová nehoda na rychlosti, já nevím, jestli to je dálnice, ale mám pocit, že tak trošku je, od Slovenska směrem na Frýdek, tak na úrovni Bystřice, to znamená někde kolem, ještě před sjezdem vůbec na mosty Jablunková, hned z začátku, se řeší nehoda osobního automobilu.
2: Fresh Radio!

0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
1: Posloucháš Fresh.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

0: Tady je středeční odpoledne na Fresh Radio, to byl Avicii, já jsem Radek Erben, 12 hodin 11 minut přesný čas, ať se zorientujete, pokud jste v práci nebo kdekoliv jinde. No a máme prázdniny, máme docela pěkné počasí, tady na severní Moravě chladněji než ve zbytku Česka, ale to asi nevadí úplně, v každém případě si můžeme najít svůj čas na koníčky. Já jsem si teď našel čas na novinku, protože včera jsem zrovna poslouchal celé album Madony při cestě z Prahy do Ostravy a říkal jsem si, není to špatné, je to hezky namixované, je to takový DJský set a Madonna vždycky tíhla k taneční hudbě. A teď se podíváme na latinskoamerického zpěváka Fadea, kolumbijský zpěvák, je to mimochodem velká hvězda, kterého si Madonna přizvala k hitu Read My Lips, který souvisí s mistrovstvím světa ve fotbale. No a souvisí to taky s Kolumbií, protože Kolumbie prohrála se Švýcarskem na penalty. Je to zase další státní smutek v této zemi, stejně tak jako i v dalších jeho amerických zemích. Tak já jsem se díval na pavouka, tak kromě Argentiny a Maroka tam jsou evropské týmy, což je pro nás Evropu docela úspěch. Tak alespoň, když ne my, tak ostatní. No a teď se pojďme podívat na tu Madonu, která zní takto. Není to špatné, je tam kytara a je to taková pohodovka. Madonna a Fade tady u nás na Freshi.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Jason Derulo, Fresh Radio, za chvilku se podíváme na den s jedním festivalem, který vás čeká už tento pátek. Více skončili, je jasné, co bude asi navazovat, jasně Colors of Ostrava. Detaily prozradím zhruba do těch 10 minut. Do té doby chystám třeba Maroon 5, taky Haven a nebo Tiesto.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
6: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: První velká pecka od kapely Maroon 5 teď doznívá ve 12.29 na Fresh Radio. Chystám další bomby. Pitbull a Lil Jon, Calvin Harris a Jazzy, Kygo anebo Rudimental. A taky pro vás chystáme tento pátek den z Colors of Ostrava. Přátelé, my z toho nevýjdeme, z těch festivalů tady v Ostravě. Sotva jeden skončil, ten druhý už brzy začne, 15. až 18. července, vy to dobře víte. A tento pátek si budeme povídat třeba v ranním vysílání, tedy v Bon Appetit, s naším starým dobrým známým Filipem Košťálkem, uměleckým ředitelem Colors of Ostrava, kterého jsme taky měli s Jirkou v Sejdeme se na Freši. Mimochodem, Sejdeme se na Freši si můžete poslechnout i na podcastových aplikacích, takže na Spotify a třeba YouTube můžete z Filipa dotáhnout další informace, které třeba chcete znát. Jinak 15. až 18. července tady v Ostravě vystoupí 21 Pilots, Lord Moby po dlouhé době, na něho se moc těšíme, americká zpěvačka LP, kterou snad nemůže mít nikdo nerad, a nebo v české premiéře, tedy Swims. Tak nezapomeňte, tento pátek na Freši, den z Colors of Ostrava.
1: Siesta.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pokud jste obědvali u Pitbulla a Lila Johna, tak vám to muselo chutnat, že jo? Fresh Radio, dobré odpoledne, 12.41 a teď něco pro milovníky filmů a kin a vůbec dobrých kvalitních kousků. Christopher Nolan po Oppenheimerovi vytahuje další těžký kalibr. Tentokrát žádná atomovka, ale rovnou starověká Odysea. Tak co už je těšíte? Mimochodem v Londýně měl ten film světovou premiéru a před kinem nestál nebo neležel jenom červený koberec, ale rovnou tam byl trojský kůň. Matt Damon jako Odysseus se snaží dostat domů, bohové mu házejí klacky pod nohy a kolem toho hvězdná sestava Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway a nebo Robert Pattinson. Takže sestava velmi slušná a pokud byste chtěli být u toho, ne v Londýně, ale třeba někde v České republice v kině, tak od 16. července bude mít tento film Christophera Nolana premiéru. Nevím jak vy, já si jdu objednávat lístky.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Stegosaura!
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších.

0: tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Siesta. A Radek Erben mluví s těmi, o kterých se mluví na Fresh Radio.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Lukas and Steve, Fresh Radio, zdravíme řidičky a řidiče. Pokud teď zrovna jedete třeba z Ostravice na Frýdek Místek, tak nám píše na WhatsApp Láďa, že z Ostravice na Frýdek to stojí víceméně bez pohybu. Konkrétně dívám se u nové dědiny, tady probíhají práce na silnici a je to o nervy. První oprava je už taky nad přehradou Šance, tam je to poměrně v pohodě, ale taky se tam sunete jako šneci, takže ty cesty do Beskyd k Šancím směrem na Frýdek Místek jsou horší, ta horší varianta, a pokud můžete, zkuste to vzít jinudy, i když ono jinudy se to asi vzít nedá, ale když už, tak si dejte Fresh hezky na hlas a poslouchejte nás, ať vám to rychleji v koloně utíká. Kdyby cokoliv, kdekoliv, víte kam napsat.
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: Baker Matt.
2: Posloucháš Fresh Radio.
3: Gotta do.

0: Fresh Radio, 13 hodin, 1 minuta, Gracie Abrams, taky za malý okamžik třeba Neo, anebo novinka od Loot.
1: Doprava. Doprava.
0: Připomínáme zdržení na trase Ostravice Flídek Místek, je to kvůli stavebním pracím. Dávejte bacha, jezděte opatrně, ať se vám i tam něco nestane a počítejte s 5 až 10 minutami navíc. A pozor taky na trase státní hranice Třanovice u Bystřice, hlásíte dopravní nehodu. Šťastnou cestu a dávejte pozor.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Letní rande. Stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Siesta. A Radek Erben.

0: Posloucháte Fresh Radio, můžete nás poslouchat prostřednictvím FM vysílačů, taky DAB Plus po celé České republice a já vřele doporučuji i naši apku 320 kilobitů za sekundu, klidně si to puste v rádiu, hezky ve stereu a budete servírováni od A až do Z, nebo budeme vám vyservírovat taneční pecku jednu za druhou. Za chvilku pokračujeme a to australským takovým drum and bassovým mágem, říká si Lute, který se spojil s producentem 1991. No a výsledek? All we do is dance, tedy všechno, co děláme, je tanec se vším všudy. Tak si to pojďme připomenout a pustit. Čerstvá novinka, Lute.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Backstreet Boys na Fresh Radio. Ano, slyšíte správně, taky jsem nečekal, že na Freshe někdy budu uvádět nové Backstreet Boys, ale slyšeli jste Bottle Up? Mimochodem je to z filmu Tlapková patrola, dinosauří film. No tak děti si užijou dinosaury a rodiče zase někoho, kdo jim vysel třeba v mládí nad postelí. Backstreet Boys žijou a to je dobře. A když jsme u těch dinosaurů, přátelé, tak pojďme zase zpátky na Moravu a do Slezska, protože Orlová a okolí Dinopark, vy asi víte, kde to je, tak teď v sobotu Fresh Radio bude vysílat živě z Dinoparku a to i s Turdou, Markem a Alešem, takže živé vysílání mezi 11. a 16. hodinou. A když jsem se díval, tak v Dinoparku mimo jiné najdete i chodící mládě Stegosaura. A velkým favoritem u malých i velkých objevitelů je obrovská sopka, která pravidelně upouští páru. Nezapomeňte už tuto sobotu živé vysílání z Dinoparku, samozřejmě pod taktovkou Fresh Radia.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Siesta.

0: Na Fresh Radio za chvilku Kalin, Clean Bandit a nebo Sigma. Mimochodem tohle byly PH Electro. No a tohle mě pobavilo, ten článek vyšel myslím včera, ale já jsem si ho až teprve teď otevřel a říkám si podle nadpisu, že to je fakt vtipné, v uvozovkách vtipné. Děcka si udělali z Ferrari skluzavku. Dovedete si to představit? Tak tady v Česku těch aut není zase tolik, tak není to tak časté, ale stalo se to v Číně, kde parta dětí vzala Ferrari 488 GTB jako atrakci na hřišti. Kouzání, lezení, tyče, škrábance, prostě všechno tam dělali na tom autě a ten účet za opravu skoro 100 000 korun, to minimálně. Ale rodiče samozřejmě, když to viděli, tak ty děti stáhli a nabídli tomu majiteli Ferrari jenom zlomek ceny. Co udělal majitel? Jasně, konec pískoviště, jdeme k soudu. Jak to dopadlo, nevím, ale myslím si, že jsem rád, že nemám Ferrari. Jak se na tom vy?
1: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: Pistácie dozněly na Fresh Radio, vás zdraví Radek a taky Marek v tuto chvíli. Marek sice vysílá až za kolik, Marku, za...
1: Hezké odpoledne.
2: Za pár minut.
0: Za pár minut, ale víš co, já jsem tě tady poslouchal a musím tě vzít k mikrofonu, protože dneska je Světový den videoher.
1: Ano.
0: Světový den videoher. Naše děti, ty už samozřejmě jsou úplně jinde, než jsme byli my, když jsme byli malí v devadesátkách, ale ty jsi odborník na videohry a ty jsi tady na mě vychylil spoustu čísel. Která byla tvoje oblíbená videohra? Byla to jedna?
1: No, nebyla to jenom jedna. Ale jako nebyla to úplně videohra, byla to taková ta počítačová hra a prostě my staří kusy pamatujeme ty počítače PMD 85 a IQ 151. To ti byl člověče takový počítač, že kterým kdybych tě praštil do hlavy, tak si mrtvý.
0: Jasně,
1: jo? Tak to byl. A jo, a ještě se na něm dali, ano, ještě se na něm dali udělat vejce, jo, protože on strašně hřál. To bylo neuvěřitelné.
0: Jo, místo topení to bylo, a tak tehdy nebylo topení drahé, takže tehdy to bylo jedno, ale člověče, hrál si někdy Tetris, hrál si někdy Hada?
1: Tetris, Hada, Flappy, Boulder Dash.
0: Na staré Nokia jsem to tlačil, no, jo, Hada a Tetris. Tak to byly ty vzpomínky na naše hry z mládí, ale nás by zajímalo, jak to máte vy, jestli třeba ještě hrajete stále i ve svém věku, pokud jste staršího data.
3: WhatsApp 77 337 136.
0: Tak nám dejte vědět, protože hry mají dneska svůj den a my vám to připomínáme i na Freshi. Marku, běž si hrát.
1: No, jo.
4: Stegosaura!
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout pod...

0: Dinoparku Ostrava. Ten pravý dinopark.
1: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: To nádhera. Ten klavírek a vůbec Strings of Life, Soul Central. Tohle je Fresh Radio. Hezké odpoledne.
1: Doprava. Doprava.
0: Tak, teď jsem tam zmáčkl knoflíček, kde se mi rozjela reklama. Za chviličku to bude hrát, ale Marek to teď rychle za mě vyřeší, protože my se podíváme na dopravní servis, protože staré Hamry Frýdek Místek, tady se zdržíte zhruba 10 až 15 minut, jednak u Šance a taky ve směru z Ostravice na Frýdek Místek, kde probíhají práce na silnici a zdržení je i tady. Takže v tomto místě opatrně, ještě se podíváme na do Odlové, kde je omezení v ulici Masarykova a taky město Albrechtice, tam už máme samozřejmě taky problém. Dívám se, že je tady odstavené porouchané vozidlo v Albrechticích, tak ať do toho nevlítnete. Jinak, a všechno je vyřešeno, Marek už tady za mnou stojí a mačká ten čudlík, tak abych já měl ještě čas to tady všechno vyřešit. Takže, rychlá rota, budou rozdávat vstupenky do Dinoparku, mimochodem vysíláme živě z Dinoparku v sobotu od 11 do 16 hodin a máme pro vás i další věci v rámci soutěží, třeba do barbershopu, tady jsou vstupenky a podobně, nebo teda lístky, nebo volný vstup. Tak Marku, všechno máme hotové? Je to dobrý? Je to dobrý. Tak teď ještě to vytáhnout správně a jedeme. Ahoj!
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Přesně po druhé hodince my jsme tady spolu s vámi. Marka Michaela, krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne ode mě, krásně svítí sluníčko, je to naprosto úžasné a dohrává Jennifer Lopez. Fresh Radio.

0: Moby, toho za malou chviličku, v podstatě příští týden uslyšíme tady u nás v Ostravě, na Kalorzo Ostrava.
1: Ano, ty ho uslyšíš, já asi ne.
0: Já doufám, že ho uslyším, určitě jo, tohle zvládnu. Jinak 14, 11, středa 8. července a krásné odpoledne vám všem ještě jednou.
1: No, to je hezké. A
0: to
1: co
0: je
1: dál?
0: Hezké. No co dál, dneska budeme soutěžit zase o lístky do Dennoparku a v této hodince si dáme i naši vaši oblíbenou soutěž, pravda nebo lež?
1: No tak to si ještě počkáte.
0: To si počkejte.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: dneska ten playlist je nějaký měkký, nějaký.
1: Měkký.
0: Budeme muset trošku přitvrdit.
1: Jako na tebe je moc
0: jo, měkký, je to, jo. Je to takové nějak trošičku uspávající. Jako.
1: Tak někdy můžeme se dát takový chillout tak odpoledne. Někdy se dobře najíš a odpoledne potřebuješ víc odpočívat a ne se nabušit.
0: Ty chceš
1: ne?
0: Vážně jako vysílat sama?
1: Se mi stane za pár dní, co
0: no,
1: tak vím.
0: To jo, hele, uvidíme, ještě nikde nikdo nejel pryč. A já mám takový malý příběh, který vlastně tady kousíček na Nádražní ulici je taková prodejna pro větší kluky a pro větší holky.
1: Mm-hmm.
0: Měl jsem tam něco objednáno, no ale musím ti říct, jako, že zaparkovat někde kolem Nádražní, tak to je docela jako prekérní situace.
1: Tam se nedá nikde parkovat.
0: Tak objel jsem pár bloků dookola kolem a zůstal jsem stát na Chelčického na chodníku. V rychlosti světla jsem to běžel, zaplatil, převzal zpátky a utíkal jsem pryč. Proč jsem za sebou už zase viděl městskou policii v zádech, tak kdo uteče, ten vyhraje. No. Tak,
1: a vyhrál.
0: Nakoupit, vyhrál jsem naštěstí. Nakoupit v centru v dnešní době je opravdu jako pecka.
1: To je naprosto bez šance. A dokonce i ta placená parkoviště, která tady máme, tak jsou dost často plná. A tak necháš to 50-200 korun, že za den, když tam chceš zaparkovat.
0: To je pravda. No.
1: Takže...
0: To zase máš zkušenosti, viď?
1: No to jo, já jsem v centru totiž pořád, ale mě překvapuje i ten obchod. Ty jsi říkal, a ty nepotřebuješ nakupovat v tak velkém obchodě.
0: To nebylo
1: pro mě. Ty jsi ještě šlunk. Jo, takhle. Takže dáreček, ty jsi tak hodný, Marečku.
0: Nerypej do toho, do čeho nemáš.
2: Mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak. Už jsem to... On fakt chodí!
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
9: Oslavit výročí svatby stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
11: No, super.
12: Co no, super?
11: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
12: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
13: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelem.

0: Pravda nebo lež?
1: No, zase ten správný čas na to zahrát si vaši naši oblíbenou soutěž Pravda nebo lež. My tentokrát hrajeme o 2000 korun do Men's Vision Barber. Takže synáčci, chlapečci, kluci a tak dále. A nebo i holky, které chcete mít doma krásné chlapy, můžete soutěžit. Teď, právě teď. A my vám dáme zákeřnou otázku.
2: Chceš?
1: Já chci velmi.
2: Dobře, tak jdeme na to. Je pravda anebo lež, že jsem dnes se svým autem parkoval v Chelčického ulici na chodníku? WhatsApp
1: 77337 1036.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Fresh Radio.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Pravda nebo lež?
1: Tak prý je to kvůli šárna, Marku, tak je to pravda nebo lež? Jak to teda doopravdy je?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda, takže jsi stál na chodníku na Chalčického ulici.
2: Ano, jsi zhruba 20 sekund.
3: Ano, ano, je to pravda. Jinak zdravím.
1: A zdravíme taky, to je hezké, že nás vždycky ještě i pozdraví, že?
2: Je.
1: Ale mám tady třeba, vůbec jsem neposlouchal, ale jak vás znám, tak tipnu, že ne. Na chodníku ano, ale v jiné ulici, a nebo to byla Mikaela.
2: Jasně, Mikaela běžně stojí na chodníku.
1: Ale Vláďo, tak ne, nakonec jsme vás dneska nechtěli nachytat a skutečně jako Marek tam stál velmi krátkou dobu, jo. My jsme vybrali dneska koncové číslo 841 a to je Radim a ten postupuje teda do pátečního finále.
2: No tak gratulujeme.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Fresh Radio, naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Nechal jsi jako dítě fascinovat dinosaury? Nebo vesmírem? Co jsi měl jako nejoblíbenější jako dítě?
1: Jako nejoblíbenější? Díval jsem se z okna, jak jezdí popeláři oranžový.
0: Na popeláře,
1: jo,
0: jo, jo. Každý jsme měli takového něco, že jo?
1: Kukavu, zrozumíš, byli oblečení všichni v oranžovém, to byla docela regrese.
0: Já jsem vždycky měla ráda jako krtečka, jako děcko, a potom jsem měla ráda i Dempsey a Makepeaceovou. Já jsem vždycky chtěla být ta detektivka šílená, víš? Jako,
1: fakt?
0: Jako odvážná.
1: Mně se nelíbily ty její vlasy, to vypadalo strašně, to vypadalo, jak kdyby to měla ustříhnuté
0: jako
1: podle kastrola.
0: No právě, no,
1: takový typický Mikado na kastrol.
0: Jsem dostala potom i zbraň od babičky, abych mohla být jako Makepeaceová. No to nic, to asi už někteří vůbec nevíte, o co se jedná, ale jedná se tady v druhé hodince o to, že budeme soutěžit lístky do Dinoparku, takže pokud vy si chcete ještě naplnit ta svá dětská, taková ta tajemství toho dinosauřího světa, nebo přece jenom chcete vzít děti, tak budeme soutěžit do lístky.
1: Za více než půl hodiny, ale vydržte, zůstaňte s námi. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Jak to vypadá na cestách? V ulici Lidická, Třinec, tři havarovaná vozidla, průjezd se zvýšenou opatrností. Dále si dávejte pozor, také v Karviné v ulici Bohumínská, tam je překážka na vozce, průjezd se zvýšenou opatrností, dvě havarovaná vozidla, u nás Ostrava dobrý, tak snad to tak bude pokračovat.
2: Doprava?
0: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Dostáváme se do další hodinky vysílání Rychlé hroty na odpoledním Fresh Rádiu. Trošku zaspomínali, představ si to. My když jsme tady načili ty staré seriály jako Dempsey a Makepeaceova, které někteří teda znají, klobouček dolů. Někteří jste tady připomínali ještě profesionály, tak ano. Ty ne, ty já jsem moc jako nemusela, ty mě nebavili.
1: Tak já zase ano, no.
0: Ty zase ano.
1: Ale já ti do toho skočím, protože právě za éry komunistů, když to takhle řeknu, tak bylo vybráno jenom pár dílů. Jo? To má asi myslím celkem kolem 50 dílů, ale tam jsou i politické věci, něco o Rusku, jo, a Černoši a já nevím, prostě Afrika a tak dále. A to prostě jako tady nechtěli pustit v žádném případě. Tak oni vybrali jenom takové ty díly, které prostě tady byly jakože přijatelné pro tu dobu.
0: Jo.
1: A vlastně teprve až po pádu opony se udělali všechny díly a to se člověk nestačil divit, co všechno.
0: Co tam všechno
1: v tom
0: bylo,
1: seriálu bylo. No.
0: Já jsem ještě milovala toho Nika Slotra, Vražené pobřeží, měl ty barevné košile, vždycky
1: jasně,
0: ten copek.
1: Vím.
0: A pak samozřejmě tak to byl Pemiláček, tak to byl Reno Reigns, odpadlík, Reno neboli Lorenzo Lamas, že?
1: Jo, přesně.
0: Tak toho jsem já mohla. To bylo dobrý. Vždycky teď super, rozplývám zase.
1: A co takhle Dallas, hele?
0: Ne, to ne. To jsem nikdy nekoukala. Dallas, potom
1: dynastie. A co takhle australský seriál Návrat do ráje?
0: Ne, taky ne. Ne, pak jsem měla ráda Xenu a Herkula, že? Tak to už byly potom ty mladší seriály.
1: To bylo,
0: no.
1: To bylo strašné, ale...
0: To bylo strašné? A Xena byla dobrá.
1: Jak Xena zařvala, tak...
0: Tak jsem měl noční můry, jo. Fresh track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh track.

0: No jo, taky klasika Fairbo, jestli jen víte, The Rolling Stones, Satisfaction Skank. Hele, Maro, a tak jaká byla tvoje třeba nějaká ženská hrdinka? Měl jsi nějakou takovou, jaká bývala za vašich dob? Já jsem, jak už jsem říkala, milovala Xenu, ale potom třeba i tu Lara Croft. To jsem taky jako měla ráda, jako ženskou hrdinku.
1: Jo, jasně, pokud ji hrála Angelina Jolie, no, potom už tu novou už jako ta Vikander, nebo jak ona se jmenuje, ta holka, ta druhá, tak už mi moc jako neimponovala.
0: Dobře, tak co třeba Pamela z Pobřežní hlídky, ta ti imponovala? Ne, nebyl to tvůj typ. Ne, tak kdo?
1: Já nevím.
0: Nevíš, neumíš se vzpomenout?
1: Ne, nejsem si schopný teďka jakože vzpomenout, protože fakt těch seriálů běželo strašně moc a že bych úplně jako třeba, hele, víš co, já ti řeknu jedno jméno a ty se vyvrátíš. Ale to už je jako pozdní doba a
0: to
1: ta holka byla slepá a byl to takový
0: Esmeralda.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Víkend na chatě, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikael.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Jdeme soutěžit opět a zase o lístky do Dinoparku tentokrát. Jak jsme vám slibovali, tak právě přišel ten správný čas.
1: Neboli 1+1 na guest list. Pokud vás bude více, tak si musíte zbytek těch vstupenek dokoupit.
0: Ale myslím, že tohle je taky dost fajn, ne?
1: Nevím, jak jsou rodiny, mají třeba 3, 4, 5, 6 dětí, tak...
0: Dobře, ale i tak to uleví tomu rodinnému rozpočtu. Já myslím, že i tak se to hodí. Dívejte se, zase to nebude úplně zadarmo. Já se vás tentokrát ptám, co najdeme všechno jako v tom dinoparku, to jsme si říkali včera, kolik je tam dinosauru, to opakovat nebudeme. Ale zajímá mě, na e-shopu se dá koupit něco v plechové krabičce. A já se vás ptám, jak se to jmenuje.
1: Nemůžeš to aspoň trošku popsat?
0: Nebo... Nemůžu.
1: A čeho se to týká?
0: Je to v plechové krabičce a nemůžu to víc popsat. Mm-hmm. Takže tohle
1: si najděte. Takže utíkejte všichni na web a hledejte plechovou
0: krabička
1: v Dinoparku.
0: Na e-shopu Dinopark a vy mi řekněte, jak se to jmenuje a proto budete mít potom dva lístky. Jo?
1: Takže WhatsApp. Jinak WhatsApp, jo? 773 37 136.

0: jsem byla trošku záludná, jako. S tím dinoparkem teďka.
1: To teda byla, no.
0: To teda byla.
1: To si dostala i mě, no.
0: Jo, no totiž tady v Plechovce ještě byl i vzduch, jak někteří psali, jo. Já ti to hnedka tady přečtu. I ten vzduch nemusí být špatný. Dobrý den, tipnul bych vzduch z Druhohor. Zní to divně, že jo?
1: No tak pořád lepší, než kdyby si do toho prdnul dinosaurus.
0: No to rozhodně. Jenomže víš, tady tenhle jako vzduch je v Plechovce. A já jsem říkala, že to je v Plechové krabičce. A tak je to přímo napsáno. Takže někteří si typli naprosto správně. Je to listonoch v Plechové krabičce. Respektive, takhle přímo to poslouchej, máme tady hlasovku.
2: Ahoj, ahoj, myslím, že to je listonoch.
0: Je to listonoch, typli jste si úplně přesně, úplně správně, takže lístky jsou vaše 1+1, koncové číslo 975 a je to Miška. Takže já Mišce gratuluji, my už tady máme i fotku s holkama. Tak my děkujeme za fotku, holky se těší.
1: Jak se vlezl listonoš do Plechovky?
0: To nevím, to nám řeknou holky potom. Gratulka.
3: 4 dny, 1 město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pro dnešek Dino Park rozdával, budeme rozdávat také zítra a pozítří, takže až do pátku. Je to tak?
1: Jasně, jasně.
0: Jasně, je to tak.
1: Ještě musíme vymyslet nějaké další otázky.
0: Já myslím,
1: že zítra se vás zeptáme, kolik má zubů Tyrannosaurus Rex třeba, nebo co?
0: Jo, tak to jo, já myslím, že to je naprosto ideální otázka. Nebo třeba, kolik toho sní Tyrannosaurus Rex, že jo, kolik kilo masa, kolik lidí a tak.
1: Spíš tu, no, tu, dobrý, no.
0: Jinak, víš, co bych ráda rozebrala v další hodince?
1: To jsem zvědavý.
0: Na to se připrav a vy posluchači, naši milí taky. Mě by zajímaly vaše ranní návyky. Jo, tak to, co ráno potřebuješ, aby ses prostě jako probral, co uděláš úplně první, když z té postele vstaneš.
1: No,
0: zamyslete se.
1: Otevřu oči.
0: To je dobrý základ.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio. Loud voices in my head. Bright lights. And I'm thinking. Heart racing. In crowded spaces. How did I get it? And I'm thinking.

0: Doprava.
1: Jak to aktuálně vypadá na cestách? Nehoda, Dolní Lutyně, dvě havarovaná vozidla, je to kousek, jak bych vám to popsala, jak je Bezručové, ale na té rychlostní, takže tam nic přesnějšího vám neumím k tomu víc říct, ale Ostrava Jih v ulici Horní, jak je velký kruháč, doktora Martínka, tam jsou dvě havarovaná vozidla, tak tam taktéž pozor.
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Pojďme k těm ranním návykům.
1: Jasně.
0: Co ty ráno děláš? Co tě ráno probere a co děláš jako první, když ráno vstaneš?
1: No většinou mě probere nějaký štěkot škaredého psa, anebo ještě škaredší kokrhání kohouta.
0: Tak kohouta my máme taky, milej
1: no,
0: zlatý.
1: To je prostě, ale já si říkám, jako ten kohout za mých mladých let třeba kokrhal od 5 do 7 a pak už dal pokoj.
0: Ne, on kokrhá celý
1: ale
0: den.
1: Ale teď kokrhá třeba i v 10 dopoledne.
0: Jo,
1: jako
0: dělají to, my máme taky jednoho, to já teda nemám od sousedů.
1: To musí být nějaký
0: a
1: potvor.
0: On pravidelně chodí za náš plot, nevím, jak se tam dostane. Budu muset mluvit se sousedkou Libuškou, milá Libuško, protože on si sedne na tu lavičku, kterou tam máme, na vršek té lavičky a tam sedí pod tím naším oknem.
1: Já bych ho hned majznul.
0: Že? To jsme už říkali dneska taky, že bude možná dobrá polítka, jsme mu vyhrožovali. No dobře, takže tě něco probudí, co dál?
1: No tak nevstanu a neopařím se čajem, jak je název jednoho superfilmu. No klasicky asi toaleta a nějaké ranní drobnosti, dám si panáka ráno hned, tím myslím samozřejmě...
0: Džusu?
1: Ne džus, toho zázvorového...
0: Ano.
1: Zázvorového toho. No a snídaně nějaká a to je asi všechno.
0: Tak tady mám třeba od Jiřinky, hele, vypnu zvonění, vstanu...
1: Samozřejmě, pardon, nějaká hyena ranní, jo.
0: No to jsme předpokládali, jako to, že jsi to tam neřekl, jsem si nemyslela, že bys to jako vynechal. Vypnu zvonění, vstanu... A s mobilem jdu si udělat, co je potřeba. Mobil pořád mám u sebe, v závorce kámoš. Nesmím ho rád nabít, jinak ho doma zapomenu. Známe. Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: návyky, zlozvyky, budíčky a tak dále, o tom se právě teďka bavíme. Někoho baví, někoho budí kohouti, někoho psy a tak dále.
1: A někdy každý taky dobrá muzika, rituály. Třeba tady tohleto.
0: Někoho muzika,
1: skvělý,
0: ano,
1: track.
0: Přesně tak. No, já tady mám další z názorů. Jako kohout před x lety, když byly ještě klasické vyzvání, tak se senátor bez předchozího upozornění nastavil budík, změnil ho. No jak to tak bývá, spal jako dřevo a shodou okolností měl soused kohouta. Po cca a půl hodině stejného kokrhání mi to přišlo už hodně divné, co mu hrabe, a na to byl budík. Že senátor si nastavil jako kohouta jako budíka. Tak je dobré, ne?
1: Ale byly doby, kdy jsi vlastně nastavila na tom mobilu vyzvánění, jaké si chtěla, příchod zprávy a někdo tam zatroubil a prostě pošťák a tak. A dneska už se to asi ani moc nedělá.
0: Moc ne. A jako nevím, jestli by mě to vzbudilo tady tyhle přírodní ty. A jako asi ne. Já potřebuju ráno jako pořádný randál, aby mě to vzbudilo. Taky
1: no počkej, tak jaký máš budík vůbec? Ty máš takový ten dvouzvonečkový?
0: Jako... No počkej, tak to jako ten jsem měla. Dost dlouho jsem ho využívala, není to tak dávno. Jenomže mi to párkrát vypeklo, když se vybily v noci baterky. Já jsem měla, víš, že na klasické tuškové.
1: Jo, ty jsi měla tuškové. Na baterky, to ne, klasický, natahovací.
0: Ne, tak já jsem neměla.
1: On mě budil vždycky jako na základní a na střední škole a on jak začal zvonit, tak já vždycky měl malé infarktové stavy ráno.
0: No počkej, dobře, ale taky stejně vlastně, já nevím, jak to jako, ty ho musíš, nakolik ho musíš natáhnout, aby fakt jako...
1: Až do konce,
0: aby zazvonil.
1: Natahuješ, až tě to dál nepustí.
0: Já si pamatuju, že tomu tátu tak stávalo.
1: A vydrželo to, myslím, já nevím, 24 hodin. A pokaždé, když jsi šla spát, tak se natahoval budík, se říká, ne?
0: Hej, já to zkusím.
1: Ty máš natahovací budík?
0: Ne, ale koupím si ho.
1: Ježišmarja.
2: Mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark. Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Požádat o ruku stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Napadla mi jedna věc, já nevím, jestli jsi tu byla, nebo jsi tu nebyla, nebo jestli jsi to slyšela v autě, nebo jsi to neslyšela v autě. Když Radek končil, tak vlastně říkal, že je dneska nějaký den videoher nebo něco, tak jsme vzpomínali třeba na staré počítače.
1: To jsem netušila.
0: No, tak já jsem to taky netušil, dokud mi to neřekl on, jo. Tak já bych se tě chtěl zeptat, jestli si pamatuješ na svou první hru, kterou si hrála na počítači, nebo nějakou videohru, nebo jestli si pamatuješ nějaké ty staré kompy.
1: První úplně, co my jsme měli nějakou 486 počítač, pokud si dobře pamatuju.
0: To už jsou novinky.
1: To už byly potom novinky, že? No. Pak nějaké Pentium si pamatuju, že jsme měli.
0: Ano.
1: Ne, hele, úplně moje první hra možná byla takový ten...
0: Tady je krásně vidět těch 13 let rozdíl.
1: Počkej, nech mě teďka, já přemýšlím ještě, jak se to jmenuje, tady máme několik v hlavě myšlenek.
0: Někdo tady píše ty vole Atari a kazety. Ano, Atari byla 130, myslím, a 800, no.
1: Ten toho vlka, sbíraní vajíček, tohle jsem měla,
0: no,
1: jako
0: jasně,
1: hru, ok,
0: může být, no.
1: Pak Tetris, obyčejné klasické, a na počítači si pamatuju, že to byl Pac-Man, Jack Jazzrabbit, pak jsem hrála Prince of Persia, pak už to byly jiné hry, pak už to byly Duke 3D, tak to jsem taky hrála, tyhle střílečky. Ale jako myslím,
0: vůbec,
1: že ten Pac-Man a Hat a tady tyhle, to bylo jako ty z prvních.
0: A já tam ještě do toho řadím Flappy, protože to taky byla jedna z prvních her.
1: To už zase nevím, co je.
0: No a pak ještě byl, už jsem říkal, počítač PMD85, který se vyráběl tady v České republice, a na něm byla hra Saboteur, to byla taky parádička.
1: Čekaj, Saboteur asi taky ještě, myslím, pamatuju.
0: Jo?
1: Toho jsem si taky ještě hrávala. No, tady už skáče, Míša neměla Tamagoči. Já jsem měla Tamagoči. Ale já jsem, počkejte, Tamagoči, tak to vám řeknu za chvilku, co jsem já měla s Tamagoči.
0: Fakt jo, já jsem ho zabil za dva dny.
2: Hrajeme nejlepší o...

0: abyste se
1: mi...
0: Přestaň, jo? Abyste se mi tady přestali posmívat třeba hody, že? Zdravím. Tak já jsem Tamagoči měla, abyste se mi neposmívali. Jenomže stalo mě strašně moc peněz tenkrát, asi 200 korun, nebo tak nějak, 250 korun. Jenomže víš, jak v té době za mého mládí jsme dostávali třeba 5 korun jako na svátek, jo? To si dnešní ti neumí úplně představit.
1: Samozřejmě, takže ty myslí do pokladničky.
0: Do pokladničky, samozřejmě. No tam jsem si to jako šušnila takzvaně. Občas mi mamka vybrala tu pokladničku, bohužel neměla peníze, pak mi to zase zvrátila. To dělali asi všichni rodiče.
1: Určitě.
0: Se pokládám. No a zrovna, když jsem tam měla našušněno, tak jsem si koupila to Tamagoči. A pak jsem ho nějakou dobu, dost dlouhou dobu schovávala, abych dostala vilagoš, že jsem si koupila takovou kravinu.
1: Já mám takový dotaz na tebe a nenapadlo maminku si podívat do té pokladničky, jako nezeptat se tě, kde máš ty peníze?
0: No asi ne, protože v tu dobu je zrovna nepotřebovala.
1: Dobře, super.
0: Takže já jsem měla Tamagoči, já jsem si ho koupila. No to je všechno, co jsem tím chtěla říct, jenom že jsem ho musela skrývat.
1: Jo takhle, aha, no tak já mám podobnou příhodu s tou, jsem ti říkal, nevím, jestli jsem ti to říkal, s tou Rubikovou kostkou.
0: No počkej,
1: jsem, měl jsem dostat na narozeniny Rubikovou kostku a a víte, jak to dopadlo?
0: No to nevíme.
1: No tak to řekneme za chvilku.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.

Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Doprava.
1: Teďka koukneme na cesty ulice Lihovarská, Radvanice a Bartovice. Dvě havarovaná vozidla, takže tam si dávejte pozor. Další dopravní nehoda v ulici 17. listopadu Ostrava Poruba. Srážka osobního automobilu s tramvají, tak tam taky opatrně. No a v ulici Karmelínské, Nová Bělá, tam je překážka na vozovce, taktéž havarie osobního automobilu. A pokud se ptáte na to Rubíkovu kostku,
2: no tak to necháme na zítřek. A prosím, připomeňte nám to, my na to určitě zapomeneme. Tak
1: 100%
2: zítra
1: po
2: 14. hodině určitě nám napište, že chceme vědět, co udělal Marek s Rubíkovou kostkou.
1: Já myslím, jo? Že nám to může připomenout Vladimír, který dneska velmi aktivně píše, takže Vladimíre, necháváme to na tobě, jestli na to zapomeneme, je to tvoje vina.
2: OK, za chvíličku 17. hodina Fresh Mix s Alešem Brunou a večer Klacky v kýblu, protože mezi 19. a 21. hodinou Fatal Terror Show tady u nás na Fresh Radio.
1: Oh yeah, jestli jste měli málo klacku v kýblu minulý týden, tak dneska znovu. Jo. A zítra čus.
2: Mějte se fajn, čau.
0: Doprava. Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Tak jestli poslechte na Fresh in the Mix, to je Adam Lambert. Občas si zaspívá i s Queenama, občas udělá i skvělou svoji věc. Ale tohle to se jmenuje Under the Rhythm a je to v podstatě oprášená stará věc, to slyšíte. Hezký poslech.

Tak fotbalové mistrovství světa nám jde do finále. Nebo skoro, už se to blíží. Přidám tady jednu fotbalovou, za chviličku je budeme muset zase vyřadit a přestat rád. Tak uvidíme, která přežije. Major Lazer a také Nelly Furtado, No Place Like Home.

si v rámci dnešního mixování středečního užijeme hodně staré muziky. Dneska si dáme první část Fresh Party mixu číslo 1. Opražíme ho. Tak proto si teď hodně staré muziky dávat nebudem. A budeme to držet v línii jednak fotbalové a jednak aktuální. Tady je Shakira, daj, daj.

Ale jo, asi to nebude nakonec tak slavné a úspěšné jako Waka Waka o Shakiry, to předešle fotbalové. Ale daj, prostě je chtíc nechtíc hitem. Díky fotbalu.

0: 6.
1: Harry Styles, bývalý člen kapely One Direction, vydal nové album a taky vyrazil na turné. Totálně vyprodané, úspěšné. Dance No More právě teď na Freshi.

0: Ale když už se tak probíráme těma současnýma velkýma hitama léta,
1: začínajícího, nebo probíhajícího, a taky prázdnin.
0: Taylor Swift, I Know It, I Knew You, Cosmic Down Remix.
2: Fresh Radio.

Dobrá, dobrá, budeme muset dát Ariana Grande. To je taky teď hodně v hitparádách po světě. Chystá nové album. Tady je další Cosmic Down remix. Tentokrát tedy její písničky Hate That I Made You Love Me.

to byla Ariana Grande, přidám taky Peggy Go. Jihokorejská DJka už má na svém kontě jeden velký letní hitík, teď se pokouší o druhý. Ukázal se minulý týden, jmenuje se Woman a je hodně chytlavý a vlezlý.

Francouzský DJ Eagle vydal nové album a na něm je skvělou věc, která má ambice stát se velkým letním hitem Moving to the Sun. V podstatě písničku už znáte z našeho denního vysílání, protože my takové věci hrajeme jako první v českém éteru. Jsme fresh.

0: Tak za chviličku pokračujeme. Do mix připomínám, dneska si dáme taky trošku staré muziky. Fresh Party Mix s pořadovým číslem 1, jeho první půlku. Za chviličku jsem zpátky, in the mix.
1: Fresh Radio.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Letní rande, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
9: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

jasně, starý necháme na potom, bude to hodně. Čeká nás Fresh Party Mix číslo 1. A tak si dovolím Becky Hill, ukázalo se teď v pátek. Také chystá nové album po pomlce. Tady je What Do I Have To Do.

Pojďme do klasiky udělané nově. Rinsen se pustil do Deadmouseova Not Exactly. To skvělé věci. Jak to zní dneska? Pojďme.

jako znáte a vzpomínáte si na ten originál, tak ten je čistě elektronický. Tady je to takové bohatší na zvuky, hodně zajímavý remix. Rinsen remix.

Přidám taky australského Fishera. What a life. Ukázal se minulý týden, taky už to u nás hrajeme v denním playlistu. Takové věci prostě hrajeme jako first, jako první.

Teď máte, jak se objevil taky skvělý Joel Corey. Já si myslím, že tohle to bude taky další velká letní vecka. Uvidíme na konci samozřejmě léta a prázdně. Whisper.

Mr. Axwell, Whatever Turns You On. Také znáte z našeho vysílání. Tanečně jedeme, hezky, při středě na freši.

Jo, hvězdy Beatsfala. Kelly Neres, Satisfy. Na nás čeká právě teď na Freshie in the Mix.

části letních dovolených Euro Summer Girls Trip. Zara Larsson a Shakira společně. A za chviličku přidám taky trošku staré muziky, dáme si Fresh Party Mix s pořadovým číslem 1. Playlist na mém Facebooku, je tam i odkaz ke všemu.

0: za chviličku jdeme starou dobrou muziku, party muziku. Fresh
1: Radio. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Tak tak přesně, jak jsem slíbil, jak jsem avizoval, pokračujeme v mixování v rámci středy. Je tady party muzika. Stará dobrá, napříč věky, napříč časem, taky různých stylů a žánrů. Playlist radíte na mém Facebooku, je tam je odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. A teď už hezký poslech. Tohle to je mešápek Avicii s

Tohle to je taky písnička, kterou si zpívá celý parket, když se pustí ve správný okamžik, ve správný moment. Dance Monkey. Taneční verze Tones and I z Austrálie.

je Gigi D'Agostino. Samozřejmě ve verzi, kterou vymyslel tenkrát Dinoro pár roku zpátky a která se stala mega hitem.

Tak jdeme pár ty hity, velké hity na Fresh in the Mix v rámci středy. Takzvaný Fresh Party Mix s pořadovým číslem 1. Jeho playlist najdete na mém Facebooku, je tam i odkaz ke znovu poslechu. Prostě si to můžete odspívat úplně celé.

italské duo Takabro a jejich Takata. Kolik to je? 14-15 roku zpátky. Jedeme staré pecky, party hity na Freshi.

britský Manchester Gaboniem Rasputin. Tak jedeme party hity, fresh party mix jednička. Dneska ho oprašujeme a oprašujeme ty velké hity, které pořád fungují na akcích.

Tak připomínám kompletní playlist této první půlky, zítra si dáme druhou. Fresh Party mixu jedničky na mém Facebooku. Je tam i odkaz k poslechu, znovu poslechu a odkazu na stažení.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
9: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Tak jdeme do finále dnešního středečního mixování. Je tady předělový megamixík a New Disco. Tak tak, dáme nějaké staré věci v nových remixech, momentálně aktuálních a módních, tak hezký poslech.

a hned znovu od Love Sensation. Ozývalo se v Black Box díky slečně Holloway nebo dámě Holloway v minulosti.

Jedeme strany v novém disco, new disco remixu nebo nových kabátech roku 2026. Don't leave me this way. Dnes je Thelma Houston, teď Fab Masiano.

pravda, tak je to v 80. udělal Jimmy Somerville z kapely Bronský Beat a Communards, jeho seskupení tehdy. Tak zase zítra po 17. In the Mix přidám ještě Dance With You, Sima z Hadži. A zase zítra po 17. budeme mixovat na Freshy. Čus!

0: Fresh Radio. Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediný až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Hezký, příjemný, srdeční, fatální večer vám přejou dva teroristi Elvis a Sifón. Zarinko.
1: Nazdar, Martine.
0: Jak se máš?
1: No parádně, venku svítí sluníčko, ty Havaj.
0: Celý den svítilo sluníčko, že?
1: Skvěle. No a hlavně, jako už se tak pomalu připravuju na ten zítřek, no.
0: Zítřek bude drsný, ano. Taky se připravuju.
1: Něco si o tom řekneme, no.
0: To si potom řekneme.
1: Je to tak.
0: Co nás dneska jako čeká, nemine, tak určitě si probereme ještě jednou zítřejší noc u Fabrik, kde na narozeninách Forbidden Society vystoupí dva světoví headlineři.
1: Tři světoví headlineři. Jasně, State of Mind, Submarine, Gidra jako speciální host a samozřejmě Forbidden Society jako hlavní headliner večera, protože jeho label slaví 13 let, ale hlavně i Jindra sám o sobě slaví krásné narozeniny.
0: Slaví krásných 13 let.
1: No a bude mít samozřejmě novinky.
0: Dobře, a první z nich už nám hraje, tak pojďme na to hned.
1: Jako první novinka pro tento týden je producent, který je označený číslem 1991, neboli 1991, a společně s Poppy Bascomp vydává na Universal Music track s názvem Horizon. Toto je 1991 a Poppy Bascomp Horizon.
0: Jste na freší. Fatal Terror.
2: Novinky.

0: Máme tady druhou novinku pro tento týden a všem určitě dobře známý mladý kvalitní producent Andromedic vydává na Liquicity svůj další single s názvem With You. Toto je Andromedic With You na Liquicity.
1: Zdravím FFu. Fatal Terror.

0: Tak a máme tady třetí novinku dnešního večera.
1: Na téhle třetí novince spolupracovalo více producentů, a to Fred V, Hybrid Minds a Lottie Jones. Jmenuje se Faded Blue a vychází na Hospitlu. Toto je Fred V, Hybrid Minds a Lottie Jones, Faded Blue na Hospitlu.
2: Fatal Terror. Novinky.

0: Tak, jako, a co se bude dít zítra? Máme už line-up, víme, je to zveřejněný, já jsem se ještě nekoukal.
1: Časový rozpis neboli harmonogram jízdního řádu ještě není. Nicméně zítra bude zveřejněn.
0: Takže zítra ráno, jako v den akce, jo?
1: V den akce. A headlineři začínají, tuším, už v 11. V 11 už bude hrát Submarine. A pak to bude pokračovat a gradovat až někdy do 3-4 rána. A samozřejmě kolem toho zahrají i další kvalitní lokální DJové, jo? Takže je určitě se na co těšit. A vás všechny určitě zajímá, jak je to se vstupenkama.
0: No to jsem si chtěl zeptat. Připravený je vyprodaný, ano, ale na místě jsme si určitě něco nechali, ne?
1: Na místě jsme si schovali 100 vstupenek pro ty nejrychlejší. Do toho nepočítáme guest list, protože...
0: Počkej. Jak nejrychlejší? Nejpomalejší předprodej, ne?
1: Nejpomalejší předprodej. Já si myslím, že pokud se rozhodujete a chcete přijít, určitě přijďte, protože se vás tam vleze dost.
0: Dost sto. No.
1: Ale těžko říct, jak rychle těch 100 lidí přijde, protože hodně lidí má vstupenky, že?
0: Jasně, teď se musí smíchat, že? No. Procedit.
1: Takže určitě to bude zajímavé. Neváhejte, přijďte, zkuste to.
0: Když tak budete do Nešilu na pivo. Tak a pojďme dál, máme tady další novinku.
1: Další novinka pochází z velmi očekávaného alba od Chase and Status,

0: Máme tady další novinku pro tento týden. A tohle je velice zajímavá věc. Producentské duo Magnitude udělalo track Falling, to už je nějaký ten pátek, ale teďka audio udělali remix. Takže to je něco, co můžete očekávat, jakože to bude tvrdší. Děkujeme FEMFO. A celé to vychází na labelu Evolution Chamber. Toto je Magnitude Falling Audio Remix.
1: Děkujeme FEMFO. Fatal Terror.

0: Rádiu Fresh s Elvisem a Sifonem. No, pokračujeme naše povídání o zítřejší Forbidden Society Night. Je tam ještě třeba něco říci?
1: Je třeba říci, vemte si dobré boty.
0: Jo, protože protancujete střevíce.
1: Ano, a dostatečně si naplňte kreditky.
0: Jo, protože propíjete výplatu.
1: Pokud někdo dostal svoji první výplatu, tak ten ji tam musí nechat, jo, to je takové nepsané pravidlo.
0: No, celou.
1: Samozřejmě. No, tak asi se budu potit zdi, viděl jsem ten setup, co se dole připravuje, tak to bude velice zajímavé. Elvis dokonce zařídil, že bude i kryogen.
0: Kryogen, budeme moc chladit celočkem,
1: bude show. Ježíš, to bude show. Strašné. Jindra už se na to třepe 14 dní, normálně už nemůže dospat. Už tady aj ptaky natačí, jak jdou taky do fabriku na Forbidden Society Night. No, ne, bude to velké. Jako. Každopádně tohle nechcete zmeškat, takže určitě přijďte co nejdřív, pokud ještě nemáte vstupenky. A k tomu asi se dá říct už jenom to, že klub otvírá v 9 večer.
0: Tak a pro ty, co zapli radio přijímáč až teď, nebo aplikaci Radia Fresh, tak musíme připomenout, že ještě nějaké lupeny jsme si na vstup nechali, samozřejmě.
1: Ano, ano. A není jich úplně málo, takže ta šance dostat se dovnitř je relativně velká.
0: Tak a teďka další předposlední novinka dnešního večera.
1: A tou je track I've Been Having Dreams od českého producenta, který si říká Phonetic a vychází to na labelu Plat dvojtečka Form. Toto je Phonetic, I've Been Having Dreams.
2: Fatal Terror. Novinky.

0: Tak posloucháte Fatal Terror na rádiu Fresh, Elvisem a Sifonem, máme tady poslední novinku dnešního večera a potom už se vrhneme na neavizovaný setík, což je vlastně překvapení, ale to vám řekneme až později.
1: Je to tak. Poslední novinka pro tento týden, české duo Ziggy SC a Confusion vydává na labelu Mind Dicted track Scavenger. To znamená, dá se tušit, že to bude něco ostřejšího. Toto je Ziggy SC, Confusion, Scavenger na Mind Dicted Music.
2: Fatal Terror. Novinky.

0: Tak a my jsme se pomalinku přesunuli do druhé hodiny dnešního vysílání. Posloucháte Fatal Terror Show s Elvisem Sifonem na Radio Fresh a my pro vás máme jako obvykle nějaký ten DJský setík a vzhledem k tomu, že zítra máme Forbidden Society a vzhledem k tomu, že jsme minulý týden jako poutávku pouštěli Gidru, který jako vystoupí jako speciální host na téhle akci zítřejší ve fabriku.
1: Tak si to doposlechnem.
0: Protože ten setík má něco přes hodinu a půl. My jsme minule dali jenom hoďku a vždycky ta druhá půl hodina zůstala tabu. Jakoby, tak jsme se rozhodli, že to teďka pustíme jakoby zase kousek to samé, co bylo minulý týden, ale po nějaké době uslyšíte to, co jste minulý týden neslyšeli. Takže Gidra.
1: A hlavně získáte trošku představu o tom, co se to zítra v tom fabriku bude?
0: No získáte úplně jasnou představu o tom, co se zítra bude ve fabriku dít, že ten set je velice, velice jako za mě jako super, temperamentní, takhle to mám přesně rád.
1: Temperamentní, já bych řekl, že je to nálož strašná.
0: No, tak temperamentní, ne?
1: No i náklad. Takže, kdo si bere baťoch, takže do baťohu nic, protože ho dostane naložen.
0: Jo, přesně tak, a bude si muset ho odnést ještě.
1: Ano, takže Gidra z roku 2019 z klubu Fabrik.
0: Jdeme na to.

0: Jo, jo, je to přesně tak, jak jsme avizovali a sami to můžete jakoby zhodnotit. Je to pořádný náklad. Gidra z roku 2019, kdy naposledy vystoupil v klubu Fabrik. To je prostě pořádná nálož.
1: Tak a komu se ta nálož líbí, tak zítra ve Fabriku pár stupenek na vstupu ještě je, přijďte brzo a můžete si to poslechnout znova s novýma remixama od nových lidí a nových producentů v novém podání.
0: Ano, bude to pecka.

0: Takže to byl Gidra z klubu Fabrik z roku 2019. My se pomaličku budeme loučit, dvě hodky se za náma, doufám, že se nám to s váma líbilo.
1: Nám se to s váma líbilo, tak doufáme, že se nám to s váma líbilo.
0: Jo, takže se nám to s váma bude líbit a i zítra.
1: Ok, tak zítra se vidíme ve Fabriku na Forbidden Society Label Night číslo 13.
0: Tak, mějte se krásně a schválejte Drum & Bass.
1: Čau.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Tech Pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

0: Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show.
1: Fatal Terror.
0: To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Mami, mami, mimino Stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama @freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio přináší

0: posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Jsem zvědavej na ten... Jsem zvědavej...

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.